Inči to pala vas rano zajeteš takle abo podobne? Aj kus spiva svoje ranče štučki a nekak to tež spokoja a zmiruje abo tešen jeho takle sveši. Tu ma viace hač sto šalakých melodických spivnych frázu tak rec ve svojem repertoárie až tužce nech dále sobu výzda. Česač, popečeche, dobro ranje.

0: Dam Prei, Gaxa, Dabo Damne, Praue, Serbse Prei.
1: Ritschne Gutschik, Serbski Morsosu.
0: A Jensa z doktor Janusz Hočiny.
2: Bolca nekajkeho cirka so hustodosť s pomocou skročenej formy bo pomenuje. Nechto je po leta doa ve Vukraju přebyval, nechto je po šklen se vupil, po kleba kupil, abo po hodžine doa na nekoho čakal. V nadpisme nedavno vozivjeného nastavka snadný zájim za po milion. Mivo so tuž nasledne svoje deklinovač. Korektne reka, so bi jenož snadne zajim za pol miliona, dokiž jedna so vo polcu hoborskeje zume. Hinak je to v kontekstach s indeklinabelnej formu svoja po, kajž napšikvat, podžel holcu je jenož po tak vulki, abo von sedžeše po spice za blidom. V dalších příkladách funguje svoje pou jako dže zestajenky. Rečíme vo prinim abo vo druhým šolským poliče a v zvisku ze tematiku sporta znajeme vúrazaj poučas abo poufinále. Tež pomenovanie poudňo jako v obzorosmír je mnohým Serbám znate. Netko pak sem dlejahač pou menšine doa rečava. A so nádžiam, zo netrebače vy, ľubí sluchárjo, po dňa doa vo tem přemyslovač, što mielo so v serbštine deklinovač a što nic.
0: Dále praj doktor Jana Šočina, rieče spätnica Serbským institúče a tuto je a dalšie riečne kučiky namakače tiež na našich stronach, internete a v našej app MDR Serbia.

0: Šladrez mi je srpskeho na letošnjem budeskim naliču, kotrež vod mi je so na poslednjem mestskem koncu tydženja, mi je s druhým to, a veli viac to niče, s dupkom napu, napu šestčih netko.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranje. Njebelčanska gmena přijotuje runje za tovarstvo Kamjenjak nowe najenske zrečenje za miłočansku skavu. O tym rečach včera na posedženju tamnišje gmenske rady. Vjesnanosta Andrej Bulank.
3: Dziś od najenske zrečenje po napom o dalšim šerovanu neke nereči so. No tam so še leke vopce arena, kiš maja so še rozrisač, no. Ha, tu treba pa do toho zrečenja so bi so zapšijeć, abo so uklamočkovač.
2: Nimo toho rozsudži gmenska rada vo nadavku za zanierovanie druhého votrieska parkovej jedrovi Pieskecach za niedže 7,85 €. Votriesk ma so Juliu vosreč proznin beju tydženia ponovič. Viace vo témach Nebelčicach slyšiče beju naša vúsovania. Ve Vojoruskim mužiskim centarje je so další serbsko-riečny projekt vo Prodžiu, kýž nasta s Romanem Džile ze Sču za serbsku rieč a identitu Zari. Tam nastajene serbske bajové postavy povedaja vo mytologii a serbskim živeniu Nedu a Dženca. Kajž z Džili motivátorka za serbsku rieč Kulovie, Vojorecach a Halštrovskej holi Maria Šoučic je rakečanský piekar Klemens Brezan postavy k dispozícii stajú. Vone sú nastali po rysovankách Mirčina Novaka Nechonského. Při figurách namakaja zajince QR-kód za šmuratko, s pomocou kotrohož môža se jej stavizne direktne naposkač. Dalše bajové figury maja sčejovač. Gmenská rada nesvačile je so čera vonie z techniku za viesnú režanju vody zabirava. Za ňu dobitej so za viacač 4 000 € núznie dve nové klumpie kupič. Na spočatku posedženia pak spomínachu radičel je vopšenie na nebo Norberta Brauna. On bieše 23 let dlho gmenský radičel a viele let tiež zastupovac viesnanosť a nesvačidva. Norbert Braun bieše tydženia starobie 66 let zemriu. Na letušim budeskim naliču od 9.20. do 1.30. meje, kotrož program čera novinariam šedstajichu, zmeja zaso viacore serbske programové dybky na jej vyščach. Kajž zdjeli Katarzyna Kudževič z kulturného birova vústupia nimo populárniu skupin Janka Hanka a Popsorben, tiež kroščanscy muzikanča. Na vônem tohošču o teórii leca budeske naliečo prinia serbska kulturná brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vústupí tiež dječaca rejovanská skupina serbského ľudová ansambla Vúžičanka. V Bošecach sú přijoty na budeský ješanský turnír zahýli, kýž odmieje sa leca od 24. do 26. júlia na tamnišim ješanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter čera v osebite vôzne pečvo prezentoval. Popriančky za ješarjou ako nie z vôsa, ječmenia, starie zakské družine pšence a miedu sú v odnetka kupšicach napředajn. Kajž z Džili Nauda turniera Martin Zeman očakuje leca zase niedže 300 ješarkov a ješarjov z cuvie nemskeje, kýž môža sa ešte hač do spočatka júlia za turnier přizevič. A to bych u naše džensnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Oj džensa, dominuja na nebiu zaso mročele, svunco ledma vúladame, môže sa tiež přeco zaso raz podešťovač a popodňu sú samo nikotre nevedra možné, to šo obši maximálne 14 stopniach a podobne punže júce a tiež piatk dále, to ríka jara meniate pri podobných temperatúrach.
0: Ani nekajke vyskač, kýž by policia niedže natvariva, ani nekajke hačenie, tož přijedče dere do džensnejšie srede. 4 menšine pone po šestčeche.
1: Serbský rozvoz.

0: Konajprej ono zblida, kajž sme tešiž o poješčach svišeli. Vočím sú čera v Nibelčicach na posledženu Gmenskej rade nimo to takle rečili, to vie Mirčin Venk. Mirčin je čera nad dňovom poređe stiahu tež vortuanske vústavky gmene, potekým předpise, kak maja kýže v gmene vúpadač, voča je tam celé dokvadne švo.
1: No, Gmenská rada je včera rozsudživa, zo aktuálne vúrtovanské ústavky za Nibelčice, Miločice, Pieskece a Serbske Bazlice odstroní. Hač do kletušieho júlia pak one najprede ište pvača. A tutem času ce gmena nové vúrtovanské ústavky nadživač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne neriaduja. Aktuálne menujce tojšto přidatne byrokratie, dživa a údavku za obydlarstvo a gmenu reka. A nimo toho sú v zajšvých letách zväčša prostvam vo vúzača tak a tak přivosovali. Staré předživač bydre jace dživa bylo hač nové napísač a obzamknič. A dokes nečíše k letu ubeža, maja tyž netko odpovedne čišč, zoso dovostem nekomdžakajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicionirovaným plánom.
1: Hej, a tohodla cedža si nadok do klauzornych zetkaniu sobuzač. Kajž tež dalšie témie. Popravom meješe, že rada čera o tom rozsudžič, hač gmena helde cospodu za 120 tisac euro nečišemu otnajeri pšeda. A hač ma gmena pšedače starie LPG-ove budky Miločicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depóza vonjovú oboru činič. Potom pak sa vukopá, zoby to droše bylo hač alternatívy. Tola obaj rozsudaj sa od rádžičelu a rádžičelku přestorčichu.
0: Čo dľa nie sú to šo, čera nedom namestne vodiskutovali a rozsudžili?
1: To som sa jedno z tých rádžičelu tež prašal, kýž je za přestorčenie vosoval, Franka Dumša ze Serbských Bazlíc. Vún mi praješe, zo nimaja čas za poriadne přijot rozsudu. Husto sa im téme a předvojí za rozsude s dňovým poriadom prostče předpoloža. Kvíle za mirnú umienu a diskusiu tak husto nimaja. A to pokaza sa potom po jeho meneniu zas a zase v úzkých odposovanských úsledkách. Problém jenož je, zo so klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacorý biu posedženia na spomnichu.
0: To klinči je razprajú za viestým nemirom ve gmene, abo?
1: No z najmenša při jednej téme byš tej napjatošť a nemierme s rádžičelkami a obydleriami jasne pytnič. Gmene, že menujce runie o to, hač môže navoda Tvarského dvora Silvio Reineke tiež dále gmenský rádžičel byč. To však vúnžno viele let je a dotal to tiež ženie problém nebie. Tola po sakských zákoniach tre nesmieš gmene vice občevarské nadavky přeuzač, kotre však svojej funkcii tiež má, a s dobom jako rádžiče sobu obidžeju rozsudžovač. Odpovedne posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andri Bulang chce jeho tohodla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povojca rádžičelu jeho přitom podpiruje, tam na povojca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému ráze žanu väčšinu, so namiet znova odpokaza. Silvio Reineke smietuš rádžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovedžiu, zo rozsude rady znova znapšečivi. S tým potom cíva vec do krajného zariada pučuje, kde za gmenu rozsudža. Gmena tak rec cívu vec z ruku dá. Odpovedne vodce a vodre sa přitým tej s mezevovaniom a umietovaniami diskutovaše, rádže a s přítomnými obydleriami.
0: S Mirčinom Venkom rozmluvajú sa vo čerovším posedženiu Nibelčanskej gmenskej rade. Šešo džin štornač, nedom bydl k nasedom.

0: Mejeme, Danie. Tute budže v budeske sapske pistovane Jan Rade Savela 20. meje. Haj, ljubi dječi, dženca, šte došle, abo pistovane, a potom čakate šna vas dohi kunst dženja.
1: Hodla? Kak? Što? Lexia, proszę so!
2: Przyszodny tydzień zmieju próbowanie w teorii a praksy.
3: O, to debisz dala wuknąć, albo?
2: Poprawom jenoś teoriu.
3: No haj, ale praksa też nie nieważna.
1: Dobre rannie!
3: Dobre rannie, Lexia!
2: Witaj, Lexio!
1: Što waju zabiera?
2: Kolesowanie!
3: Tady jsme je boze průvanie, teoretické a praktické, víš?
2: Přijotujeme hižo teoriu
3: a praxu změče bola policie.
2: Haj, tam jsou pěča vosebite kolesa za nás přijotované. Navoník máme sami sobou přinešť. Nešto k snedaní a vyzočin v obstate teoretické průvanie zmys.
1: Tožno bude dyrdom dej.
3: Jenož te kolesa jsou kusk vosebite.
1: Čeho dla?
3: Sú také dičace kolesa. Poprom také holčace a kúsku zestarjene.
2: Ničo moderné, kaž takýž máme doma?
3: Nie. Maja šo, štož kolesa po vystotných předpisách treba a hevak ničo.
1: Bunže proste o to, za pokazače, kak kolesujete.
3: A to na holčacim kolesu.
2: Što? Nimaja vone tam žane holčace kolesa, žane ze zprične žerđu?
3: Nie, maja tam jenoš holče kolesa bez tute žerđe. Ale mje v tým zisku junu zajmuje, če odla holčace a žonjace kolesa tajku žerč nimaja.
1: A hižo máme nové prašenje, to so mi ljubi. Pojtaj ze mnu 200 let ročo. Jako ľudžo, koleso tak právě užívač počachu. Tedy mějachu še kolesa prečnu žerč. Stabilite ramikadla.
3: Ale žone mějachu s tým problém, trichy?
1: Celé právě. Sejdovej sukni na koleso z prečnej žerču zalesť by občežne. A to dla nás ta idea za kolesa bez žerče. Tute kolesa mienuachu potom žunské kolesa.
2: Ale stabilne byš volne to lepší všim, abo?
1: Haj, delný džil ramika so stabilnejší tvareše. Drúdy by tež kus ktoši.
3: Ja si myslu, že je to dženca šo jedne. Tež holce rade na kolesu z dajkej prične žiadžu vokoho ježďa.
1: To trichy. Vouna vec je, že na nie zlohka zalezeš. A dokelž je to za niekotrého šuloria češko, má policia k zvučovaniu jenož holčace kolesa.

0: Policja z G.
1: Pukne na Wobruč je pondželu popolňu k nezbožu na autodroze A4 mjez Svonej Boršču a honým ujezdom jedva. Do Drežďan jedúce nakvane auto zjedže dlatoho zdroji a zráze do nabočnije planky. Šofér vosta nezranjene. Viecna škoda nastava vysokosti niedže 5000 euro. A samzným času po takým pondželu popolňu bie v budešinje 62-letne s Fordom po puču, na kamientnej dotkneše sa najprede so svojim Fordom Murie, ale jedže dále, v Rúne smuje to viacej možné nebe, kajž sa policii zdieli, hač do Vielečina je dočinil, tam pak kolidirovaše s napřečo jedúcem Audiom, jenož derie pak trichy jenož špiel Audia a nic viacej. Potom pak zastanice muža zadžaržachu, test na alkohol vúda 2,22 promilaj. S tým je jezdná dôlnosť fúk a prečo muže sa dla nedovoleného odcalenia od miestna nezboža a voroženia v obkada přepytuje.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobro ranje. Njebelčanska gmena přijotuje runje za tvorstvo kamjenak nowe najenske zrečenje za miłočansku skavu. O tym rečach včera na posedženju tamniše gmenske rady. Vjesnanosta Andrej Bulank.
2: Dešo od najenske zrečenje po napom od dalšim šerovanu neke nereči so. No tam so šeleke vopcorena, kiš maja so še rozrisač, no. Ha, tu treba pa do toho zrečenja so bi so zapšijeć, abo so uklamočkovač.
1: Nimo toho rozsudži gmenska rada vo nadavku za zanierovanie druhého votreska parkové jedro i pieskecach za niedže 780 500 €. Votresk má so Juliu vosreč Proznin behu týdženia ponovič. Viace vo témach nebelčicach slyšiče behu našeho džencnišeho vúsevania. Ve Vojoruskim Vúžijskim centrie je so další serbsko-riečny projekt zvopravdžiu, kýž nasta s Romanem Džele ze Sýču za serbsku rieč a identitu Zári. Tam nastajene serbske bajové postavy povedaja vo mytologii a serbskim živeniu Nedy a Dženca. Kajž z Džele motivátorka za serbsku rieč Kulovie, Vojorecach a Halštruskej holi Maria Šoučic je rakečanský piekar Klemens Brezan postavy k dispozícii stajú. One sú nastali po rysovankách Mirčina Novakova Nechonského. Při figurách namakaja zajímce QR-kód za šmuratko, s pomocou kotrohož môža si stavizne direktne naposkač. Dalšie bajové figury maja sčejovač. Na letuším budyským naliču od 29. do 11. meje, kotrohož program čera novinariam predstajichu, zmeja zaso viacore serbske programu dybky na jevišťach. Kajž z Džili Katoržina Kudževič z kultúrneho byrova vústupia nimo populárniu skupin Janka Hanka a Popsorben tež kruščanscy muzikanča. Na vônem tohošču v otevri lica budyske naliečo prinja serbska kultúrna brigáda s dorostovým kórom a rejovanský skupinu. Nimo toho vústupí tež džičaca rejovanská skupina serbského ľudova ansambla Vúžičanka. V Biedrichacach pola váza mataj so marúdny púč a viace hač 70 let staré vodovod za pitnú vodu ponovič. Za to chcete gmena a okres Budyšin zhromadne postupovač, kajž rozsudžichu čera gmenscy radičeľové vázu jednovostne. V okres trochuje košte za zanierovanie droji na nekak 500 000 €. Vázovská gmena zaplanuje za ponovienie vodovoda nekak 260 000 €. Nimo toho chce ďa busovej zastanišči a nadružno v obsvetlenie modernizovač. Prvný tvorský votriesk štartuje sreč Julia a má pomožnosť čiať do konca letných prúznin zakončený byč. V Bošecach sú přijoty na budyský jechanský turnír zahajili, kýž od miesa leca od 24. do 26. júlia na tamnišim jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter včera v osebite vôsne piečvo prezentoval. Popriančky za jechorju a konie z vôsa, ječmenia, staré zakské družine pšence a miedu sú v otnetka kupšicach napředajn. Kajž z Džili Navoda turniera Martin Seman očakuje leca zasonieže cista jecharkov a jechariov z cevie nemskeje, kýž môža sa so hýščať do spočatka júlia za turnier Přizevič. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A dženca dominuja na nebiu zasom ročele, svunco lidma vuladame, môže sa so tiež přeco zaso raz podešťovač, popodňu sú samo s blakami nevedra možné, to šopši maximálne 14 stopňach a podobne punže júce a tiež piatk dale, trojka jara miniate pri podobných temperatúrach.
3: Popkrat běží celé roměry, 4 menšiny, ponad po 7 přijetště dere, do džensnější je zrede.
0: Serbský rozvoz.

0: István Kobela, Vossom pon napu sedmich, witajcie k nam. Ilis Czeso Rune Hakle ze Zvorza dostali. Hai, dobytala tisch, woproże raz nicht us liczicmo, gelko schlagro ludur spiu basniu a romano naletne zaczucza takle wopisuja. Abo miju jako miesac lubostcze pomienuja. Dola tisch najrinczy miesac nieżan garant za wieczno lubost, a we sabach, no das mi netko čipni. Što je Benno Bilk k tomu znosu?
1: Ach, kak može to rune v meji šo nekak romantiske bič. Svončko sveči, što mi kči a ptački fivola je im nalječo. To biva či tola nedom celi inak vokovo utrobe.
2: Ja ljubuju če.
1: A znano, što vje, žno potom boze zvone zvonja. Vo kvasu rune netko v meji, že sme tola žice kusk sonili. Abo?
3: Ja sem se osmijel, dokaj sem se mislil, to je mesec ljubosti. Mora holca bila, a haj ne jahcu tež v tutom mesecu osmič.
1: Kadovo je džaržo?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokaj 2024 je v Nemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to se z tej večne ljubosti je taka znak, taka věc. Jeden z miestem nebo sapskih bráško je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho zbráščených porikov viac romadžené sú. Hač duchovný teštajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž ižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš!
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš neho napšetco podľa nekotrých porov znamenča, a vosebe mi tež napane, zo kvase, ki sem zajšvih letach fotografoval, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tež manželstva džila.
1: A pretáč mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dávo, nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, jako nemanželské džičo na svet prišiel. Katolský posov je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko džičí je so ve vosadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit, nemale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročil, a přišelnic musel to nie možno, přeco je nekak už 10 na nje povahoval. No a potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávo, jen vidíš, je tu ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když netre živač, dokud tak se potom rýštvo romáče kůže svoj, dostal svoj hončk svoje věko, tak věc, no a dokud se ty starší upytali.
1: Přičímž ona praj živěně na burském kůble před 100 letami a dženciše televizijné série, to máš samo věste paralele.
5: Na ja, když je ponce taká čeladná zalubva do dvúra, to tak rec podobne, keď ešte lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra sa zalubuje do toho lékara, to je poprom samsý princíp.
1: Džiš tá ľubosť empádne, do svojského nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun niede svaune poradžova ve prášeniach sexuality. On je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972, buve NDR, cia 50% všech manželstvo dželene, tokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vošku viacelos, hač doma. A pretáč netko líčiť, no keľko z mojich znatých ma sú ešte pre iného partnera, i ja račo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti, celé zajenže, prošu nic.

0: Znanosće zaš vrh dđenjak deši, že raz vo neušitne maj padost vo maj svršeli. Na juhu Braniborske je suhovia da spast v pokradneli. Bošim zdaču bych u tam profesionalni padoši popuču. Mateo.
1: Hej, Lipje Prajina. Oni sú tam popuču. Nietko cejčí raz by u nekotrých týdňov sú so znova džesatky hoviadov z pastvišťov zubili, tun raz v okresu Šprevia Nysa, blízko poľskej hranice. Potrečený je rato z Granova, jemu sú 11 či plavovaných po takým drojich hoviadov pokradneli, po všem zdaču přes noc s veľkým LKV-om za skut. Škodu trochu je policia na viace hač 100 000 eur.
0: A jen si toto cva předsač, nemže? A jen si tež předsač, nemže, že tak nešto nímské možno, že te hovjada nedže v nímské předáš abo zahrezač dáš?
1: Nie, Braniborský borský prezident Henrik Wendorf praji, že je kúžde hovjada nímské popravom registrované a že nosi takú známku při vuchu, što je činí potom legálne rezanie tu nímské nemožné. Podľad zvierata so do Vukraja dovezú snano, samo tak daleko zvonka EU a so tam potom zarezaja. Na každý dopad pak skutkuje tá celá vec jara profesionálna.
0: A Búria, respektívne plavovar, jo na jo Braniborské a v okolíne si najpožišo netko pod cítšim tajkým páče vo o tým vamaja, kak môli svoje pastvišča a pastvy lepe strážovať.

0: Rečni kučik. Srpskim rozglasom.
1: Agenca z dr. Janu Šočine.
2: Bojca nekajkoho cirka so hustodosť s pomocou skročenej formy bo pomenuje. Nechto je pol leta doa ve vukraju přebyval, nechto je po šklence vupil, po kleba kupil, abo po hodžine doa na nekoho čakal. V nadpisme nedavno vozivenoho nastavu

0: Toka snadny zajim za 500 000. Mimo so tuž nasledne svoje deklinovač. Korektne reka, zobi jenož snadny zajim za 500 000, dokež jedna so vo polcu hoborskeje zume. Hinak je to v kontekstach s indeklinabelnej formu svoja po, kajž napšikvat, podžel holcu je jenož po tak vulki, abo von sedžeše po spice za blidom. V dalších příkladách funguje svoje po jako dže zestajenky. Rečíme vo prinim abo vo druhým šolským polieče a v zvisku ze tematiku sporta znajeme vúrazaj poučas abo poufinále. Tež pomenovanie poudňo, jako v obzorosmír, je mnohým Serbám znaté. Netko pak sem dlejahač po menšine doho rečova. A so nádžiam, zo netrebače vy, ľubí sluchario, po dňa doho o tem přemyslovač, što mielo so v serbštine deklinovač a što nic.
1: Tole praje dr. Jana Šočina z Budeského serbského instituta.

Storia pomenšine do napo vosmich. Aj štodri zmeja serbského na letušim budeskim naliču, kotrež vodmeje so na poslednim mieskim koncu tyženja. Mezdrujm to, a ište veľa viac, zorniče s dybkom napo vosmich.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobre ranje. Nebelčanska gmena přijotuje runje za towarstvo Kamjenak nowe najenske zrečenje za Miłočansku skavu. O tem rečachu čera na posedženju tamnišje gmenske rady. Vjesnanosta Andrej Bulank.
2: Dešo od najenske zrečenje po napravo od dalšim čerovanu neke nereči so. No tam so šeleke v obcu arena, kiš maja so še rozrisač, no. A tu treba pon do toho zrečenja sobe so zapšijeć, abo so uklamočkovač.
1: Nimo toho rozsudži gmenska rada vo nadavku za zanirovanie druhého votrieska parkovej drohy Pieskecach za niedže 780 500 €. Votriesk má so Juliu vosrieč Proznin biehu týdženia ponovič. Viace vo témach Nebelčicach svišiče biehu našeho vúsovania. Ve Vojorovským vúžijským centárie je so ďalší serbsko-riečný projekt z opravdžiu, kýž nastá s Romanem Džile ze Sýču za serbsku rieč a identitu Zári. Tam nastajene serbske bajové postavy povedaja vo mytologii a serbským živeniu Nede a Dženca. Kajž zdžili motivátorka za serbsku rieč v Kulovie, Vojarecach a Halštrovskej holi, Maria Šoučic, je rakečanský piekar Klemens Brezan postavy k dispozícii staju. One sú nastali po rysovankách Mirčina Novaka Nechonského. Při figurách namakaja zajímce QR-kód za šmoradko, s pomocou ktorého šmoža sej stavizny direktne naposkač. Dalše bajové figury maja sčejovač. Na letušim budeskim naleču od 9.20. do 11. meja, ktorož program čera novinariam šedstajichu, zmeja zaso viacore serbske programové dybky na jevišťach. Kajž zdžili Katržina Kudževič z kulturného birova, vústupia nimo populárnyu skupin Janka Hanka a Popsorben, tež kroščanske muzikanča. Na vonem tohošču vo teórii letca budeske naliečo prenia serbska kultúrna brigáda s dorostovým korom a rejovanskej skupinu. Nimo toho vústupí tiež dječaca rejovanská skupina serbského ľudová ansambla Vúžičanka. Kmenská rada nesvačile, je so čera vonie z techniku za viesnú režoniu vody zabierava. Za ňu dobité so za viaca 4 000 € núznie dve nové klumpie kupič. Na spočatku posedženia pak spomínachu radičeľjo v obšorne na nebo Norberta Brauna. Vun bieše 20 let dlho gmenský radičeľ a veľa let tiež zastupovace viesnanosta nesvačidva. Norbert Braun bieše týdženia v starobie 66 let zemriu. V Bošecach sú přijoty na budeský jechanský turnír zahajili, kýž odmie so letca od 24. do 26. júlia na tamnejším jechanským areálu. Skvadnostne toho je kupšičanský piekar Štefan Richter včera v osobite vôsne piečvo prezentoval. Popriančky za jechario a konie z vôsa, ječmenia, starie zakské družiny pšenice a miedu sú v odnetka kupšicach napředajn. Kajž zdžili návoda turniera Martin Seeman, očakuja letca za so niedže 300 jecharkov a jechario z cvie nemskeje, kýž môža sa so išče hač do spočatka júlia za turnier přizevič. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Mročele dženca znova na nebju dominuja, svonco dženca ledma vuladame, môže sa tiež přeco zasora spodešťovač a popodňu sú s blakami samo nikotre nevedra možné, to šopši maximálne 14 stopňach a podobne ponže tiež júce a zajúcišim po takým piatk dále, trika jara meniate pri podobných temperatúrach.
3: Zveselaca informácia za všetkých, ktorí sú na nekajke vášne ze zjezdžidvom popuču. Žiadne aktuálne vopkane pokyvy za vás nemá môj tuž. Přejmoj do pojezbu.
0: Serbský rozvoz.
4: Jana Kajšta Kakvil.

0: Miłoczanska skała je ze swoimi dziewaniczkami a festiwalimi tak i nieszto kajś sociokulturne centrum Wosrej Czorjanu. A ja tobie nie miał wulki jako Nybylczanska gmina zajszych letach w tym przemysłowaszy skału przedacz. Dodry je nitko najprodionu z blida, kajś smy też iż o połyszczach słyszeli. W oczym są czera w Nybylczycach na posiedzeniu Gminskiej Rady Nimoto, tak le ryczyli to wie Mierczyn Węk. Mierczyn je czera nad dniowym poregistrieru też wotuanskie wustawki gminy, po takim przedpisy, jak maja kyże w gminie wupadać, w oczach je tam cyle dokładnie szło.
1: No, gmeńska rada je čera rozsudziła, zo aktualne wurtovanske ústavky za Nybylčice, Miłoczice, Pieskece a Serbske Bazlice odstroni. Hač do kletušeho julija pak one najprede išče pvača. A tutem času ce gmeňa nové wurtovanske ústavky nadživač. Tola tunra stajke, kotre šitko cele tak nadrobne neriaduja. Aktualne menujce tojšto přidatne je byrokratie, dživa a wudavku za obydlarstvo a gmeňu reka. A nimo toho sú zajšvých letách zväčša prostvam vo vúzača tak a tak přivosovali. Stare předživač bydre jace dživa bylo hač nové napísač a obzamknič. A dokes nečíše k letu ubeža, maja tyž netko odpovedne čišč, zoso dovo s tým nekomžákajš nekoci čera přispomnichu.
0: To klinči za kytro ambicioniruvanym plánom.
1: Hej, a tohodla cedža si nadok do klauzornych zetkaniu sobuzač. Kajž tež dalšie témie. Popravom meješe, že rada čera o tom rozsudžič, hač gmena helde cospodu za 120 tisac euro nečišemu otnajeri pšeda. A hač ma gmena pšedače starie LPG-ove budky Miłoczicach přijotovač. Stute je cichu spočatne depo za vonjovu oboru činič. Potom pak sa vukopa, zoby to droše bylo hač alternatívy. Tola obaj rozsudaj so od radžičelu a radžičelku přestorčichu.
0: Čo dla nie so to šo čera nedom namestne vodiskutovali a rozsudžili?
1: To sem so jedno z tých radžičelu tež prašal, kýž je za přestorčenie vosoval, Franka Dumša ze serbských Bazlíc. Vun mi praješe, so nimaja čas za poriadne přijot rozsudu. Husto so im téme a předvoji za rozsude s dňovým poriadom prostče předpoloža. Kvíle za mirnú umienu a diskusiu tak husto nimaja. A to pokaza sa potom po jeho meneniu zas a zaso v úzkých odposovanských úsledkách. Problém jenož je, zoso klauzorné zetkania rady runie skere riedko odmývaja, kajž jacori biu posedženia na spomnichu.
0: To klinči je rozprajú za viestým nemirom ve gmene, abo?
1: No z najmenša při jednej téme byš tej napjatošť a nemierme s radžičelkami a obydleriami jasne pytnič. Gmene, že menujce runie o to, hač môže navoda Tvarského dvora Silvio Reineke tiež dále gmenský radžičel byč. To však vunžno viele let je a dotal to tiež ženie problém nebie. Tola po sakských zákoniach tre nesmieš gmene vice občevarské nadavky přeuzač, kotre však svojej funkcii tiež má, a s dobom jako radžiče sobu obidžeju rozsudžovač. Odpovedne posud k krajného zariada předliží. Vesnanosta Andri Bulang chce jeho tohodla od čestnohamského nadavka ujazač dač. Povojca radžičelu jeho přitom podpiruje, tam na povojca nic. A dokež nedosta předvoha vesnanosti čera k druhému ráze žanu väčšinu, so namiet znova odpokaza. Silvio Reineke smietuš radžičel vostač. Tola vesnanosta ježno připovedžiu, zo rozsude rady znova znapšečivi. S tým potom cíva vec do krajného zariada pučuje, že za gmenu rozsudža. Gmena tak rec cívu vec z ruku dá. Odpovedne vodce a vodre sa přitým tej s mezevovaniom a umietovaniami diskutovaše, rádže a s přítomnými obydleriami.
0: S Mierčinom Venkom rozmluvia so vo čerovším posiedzeniu Nybylčanskej gmenskej rady.

Rodnych menšinu fuen, a to ve Tiranje, ve Albanske. Prezidie je předsedu domoviny Davida Statnika, kajž tež čvona zvierského předsedstva předsedu pauka Jana Klimana delegoval. A ja nimo toho bude so modžinský kurz z Nibelčic na konference pastoralnych návodov všetkých nemskoriečných biskupstvov, kotrež bude v juniju v Javorniku v okresu Zorelc v Obdželič. Potajkim to a dalšie informácie nám podáva domovina.

a že na Novomieščanskej Budyšine zadobili pokradnechu z neje motorské marky Beta, moped Simson S1,5 a další takmenované Pocket Bike marky KXD, nimo toho zachu dalšie vôrtovanské předmety kajš navoniky abo hukajce sobu. Zastanice budyského policajského reviera za jezdžidvami pytaja. Škodu padu sva trochovachu na niedže 8000 euro, nimo toho pak zavinichu padu ši pri zadobývaniu viecnú škodu ve vysokosti 200 euro.

8 godzin, 18. Za 12 menšinu bude na Podžovečich a niekto nešto ze sveta nabožiny Sakskeje. V Volpvuku v ústajence nabožiny Sakskeje, kýž je však Sakska krajná centrála za politické kubanie zestajíva a kýž počuje lica ešte pod celým našim kraju, přeprosuchu čera dodreža na fachový džin a to pod hesvom Smerč je živenie. Farárka Jadwiga Malinková ze Slepoho ako referentka daše viacač 100 občilnikam dolat do serbskich evangelskich tradíciu kúva vokovo smerče a žarovania. Dalšie referenča bychom mestrujem imam Umar Malik z Lipska a navodnica kameničanskej židovskej vosady Ruth Röcher.

0: Mario Hess, skočebusa, tu serbskim rozhlasu z Budešina. Snač mo dole byt za nikoho škuli trošt v ruske a portugalske a například tež na Maledivach, so statistice vidžane peča vo vele viace manželstvo džili, hač pola nás ve Nemske. Vrniž bylo tež pola nás dost. Hešče před dvima abo cemi generacijami šak su poriki tež pola nás v Užice, dle romadže vutrali, praj tež Andrea Paulikova ze Serbsko muzea Budešine.
1: Ale predetiš sa žona nie žanú šancu miela niče čekniť, abo tak ona by hospodárstvo odfísnovo tu muža, to dobe a fungovať, to veľa deči, že by sa vonie staro, dženca, či môži ľudia, že malo ty na to deči mysle, dokiž to prvná ľubošia pom prieč, a pon tu všetný deň, to je vyza jara češko, ale že ben kus sobu žena, že miela ty sa s tými damami, keď ste poprám tu tún trauma, pon do pšivnej generácie sobu zajara, a nech tu škuli snáno svetá tú krízu prekúsať, to nebo škodžovo.
0: Škodžovo abo nic. Meja mesec ľubosče s tým zabiera sobe nobiek, nepostredne potom, zo je Kristof Mikvošk dospieval.

0: Dolle jole by tola woprawdźe raz nichtu zličić mu. Minujce kejko šlagru, ludowych spiewów, basniu a romanu na letnie začuća opisuja. Abo meju jako mesac lubosće pominuja. Tola tež najrenši mesac nie je žaden garant za věčnu lubosć, a we sabach? Na das me netko raz čipni, što je Benno Bilk k tomu znosu.
1: Ach, kak môže to hune ve meji šo nekak romantiske byč. Svončko svieči, štomek či a ptáčky fífola je im naliečo. To byva či tola nedom celý inak vokovo vútroby.
2: Ja ľubuju če.
1: A znano, što vie, žno potom bôze zvone zvonia. Vo kvásu hune netko ve meji, že sme tola žice kusk sonili. Abo?
3: Ja sem s vasmi odokaj, sem se mislil, to je mesec ljubosti. To mora holca bila, a nohaj jahcu tež v tutom mesecu vasmič.
1: Kadovo je džaržav?
3: 30 let.
1: To je to išto, dokaj 2024 je v Njemskej nimalje 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to ze stej večnej ljubosti je taka znak, taka vec, jeden z miestem nebo sapskih bráškov je mi raz povedal, co si vo netko zapisuje, keľko od neho zbráščených porikov viac romadže nesú. Hač duchovný tež tajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gisbox, najmenšia náš kolega, kýž ižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, zo aj ľuboš neho napšetco podľa nekotrých porov z najmenšia, a vosebe mi tež napane, zo kvase, ki sem v zajšich letach fotografov, tam so húščišo jevi, zo so potom zaso tež manželstva džila.
1: A pretáč mi netko nechtom skorži, nie, dajke nešto prede dalo vo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu, jako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posuh je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve vosadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit, nimale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu vopročeho přišodnic musel to nie možno, přeco je nekak už 10 na nje povahoval. Naja potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tuto rozprávaj, jen vidíš, je tu ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když netrž živač, dokud tak se potom rýštvo hromadí, kůže svoju, dosto svoje hončk svoje věko, tak věc. No, dokud se ty starší upytali.
1: Přičímž ona praj živěně na burském kůble před 100 letami a dženciše televizijné série, to máš samo věste paralele.
5: Naja, když je ponce taká čeladná zalubva do búra, to tak rec podobne, keď ste lekárske filmy, když vidíš, že to korbná sotra sa zalubve do toho lekára, to je poprom samsý princíp.
1: Džiš tá ľubosť empádne. To svojsko nieška kýba do cúzaho. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun niede svavne poradžoval ve prášeniach sexuality. On je ve svojej kníze vo ľubosti písal, hižo 1972, bu ve NDR 50% všech manželstvo dželené, tokež by je za jedno z nejú, abo za vobeju, ve cúzem vošku viace los, hač doma. A pretáč netko líčiť, no keľko z mojich znátych ma sú ešte pre iného partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže, prošu nic. Thank you.

Jutce se tedy na tomu řeče se na to, što městna podač, například, očakuje vás od dupona džesačich ve Krosčicach na Rajnče Pivko. A tež pola dinerec v Nuoslicach vesela se na džin muži. A ve Radvorju na Kupje je vo džesačich svojbne svedžin. Tež vesne klub v Smičkecach veseli se na vopit. A to od dupona jednačich na športnišču před vesnym klubom. Kantor Drežanskej cirkve našej knjeni Matthias Grünert vohotuje Dženca, pišteluje koncert v cirkvi Kloštra Marijine Vjezde Pančicach Kukove, a to večer 6, a potom ještě raz večer 8 Bukečanskej cirkvi. Domojnice tuto leta přeprošuje do svojho riečného nězda Dženca popodňu na poštyrioch, da možete sapce vuknjacih raz zeznač. Meje metanja du do přichodneho koha dženca metaja meju Miłočicach, pjatk potom v Hurkach, na večer na pošestčih je start, potom přizamkne so mjeska rija, a program dječi přivonjuje v obore, a potom je zabavne večer ze skupinu Brankački a Přečeljo. Kunsttydzenia od piatka do niedzieli je dworu z wiedzień koniecach. Narije ze sztuczkami 80-tych a 90-tych lat, czy piatk na tuorstwo dwo, do koniec proszeni. Tam stara się DJ Frank Wesela w ohorce rytmy, zastupie darmotny, romadza pak na dobro starego konsuma, z kotrehoż ma zetkawa niszcza za młodych a starych na stacz.

Kaza ne yovam na aktuelne magazin Žinca jo sreda ten 13. maj a ja som Anja Kovač-Švarc vam. To, co špedeli vežeš novost, či važne termíny, šo kuo okolo serskego, kulturnego a politického živenia, to sme za vas zespominali. Dokradne vam program net predstajom. Do toho žicem vam redne žen a vele viasela pri prísvochaniu.

Fetmatom domovina a cerkvia gromaže a vesriš přepšosujote župa Dolna Ružica a Hršebuski cerkvine krejs na jubilejne svižen do Grodka. Mesto Grodk sviši 16. augusta svi 700 peš a 20. jubilej obstaša sa šakorakimi veraškami a to na javišću pet gołym nebjom ve bliskosti svišenišća. Zegar jadnas Čech vetvorio se tam svižen znam šu a viacor zígar sedemich zakoncuju jen s koncertom orkestra Sarskego ludovego ansambla. Za drugi cas, za miaze cas pytaju aktero. Kupko ljuži, kterýž kši se predstajíš na javišču se sarskými kulturnými přínoskami. Paralelnie vedmio se sarský mark na svěženišču a také na ňom môže se kúžo obželíš se svejskými sarskými produktami. Přizjavíš môže se vetninta pod Michael Dybk-Apel @dompro-nl.de.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Ve Vorecach je zora prezidium domovine obradovao. V tamnem vužiskim centarje dajo ninto povijestčove figure a kserski povedaju, a v Brkovach diskutiruju vo usokosti turistiskego pšipvašonka za pšelozešu. K tomu vece a dalšne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povijestčach při mikrofonie Jodiana Šicova. Dobre žen! Ve Vorecach ve svojom založenskim miestče jo zora obradoval prezidium domovine. Před 114 letami jo se křivový zvězk Serbu ho založil. Na dňonem poreže prezidia su stojali mjaze drugim delegirovanja kulturnych kupku na zaredovanja a přigotovanje přiducego zvězkovego předsedarstva ve Slepem. Ved 4. do 7. junija 2026 vedmejo se seminar živoveje kupki svovjanskih menšinov Federalistiske unije narodnih menšinov FUN, a to v Tiranje v Albanski. Prezidium jo předsedarja domovine Davida Statnika, ako teke předsedarja možinskego tuaristva PAUK Jan Kliman delegiroval. Živova kupka zvezujo 2 zvonkojskih organizacijo FUN a angažirujo se za vidobnost a nastupnost či svovjanskih menšinov v Evropje. V Vorecajnskem vužiskem centarje jo se dalšne serskorecne projekt zvobšautnijo. Projekt jo nastav v zgromadnem žele zgornosarskiju sešu za serskorec a identitu ZARI, rozpšavijo MDR. Serske povestčove postave su nastajili, kenč ulicuju vo mitologiji a serskem živinju, njega a žinca. Ako jo zdjeliva motivatorka za sersku rec ve Kuloje, Vorecach a Halštrovske goli, Marija Šučic, jo rakicajnski pjaka Klemens Brezan postave k dispoziciji staju. Vni su nastali po kreslankach Mjartina Noaka Nechonskego. Při figurach namakaju zajmce QR-kód za smartphone, z pomocou kotorego šmogu stavizne direktne svuchaš. Dalšne povestčove figure deje sledovaš. Amt Borkowy co novo redovaš turistický pšipvašonk. Togodla obraduju pšiduce plne žele v amtskem úberku. Amt za přespytovanie financov jo pokazal na to, až má se obstojece předpis z leta 2016, čo aktualizirovaš. Z tým by museli šake předevzeša a branže v Borkojskem amše, kenč vod turizma profitiruju, vece za turistický pšipvašonk vašiš. K tomu slušajú mjaze drugim hotele abo pjakanje. Pla drugich branžo by se pšipvašonk znižil. Z turistickým pšipvašonkom financirujo se spichovanje turizma v celém amše a jogo úsokosť se ulicujo po obroše abo dobytka jednotlivých předevzešov. Po oficiálnym postajeniu startujo přesvíče kupaňská sezóna. V cewej Bramborskej jo 2,5 kupaniščov upokazanych. Kotarež jo se do toho ved strovotnických amtov zagrodnitých okresov abo mesto přepytovalo. Uši 2,3 kupaniščov má úbernú vodovú kvalitu, še druge dobrú abo dosegajúcu kvalitu. Šukne kupanišča a aktuálne informácie k ugotovaniu namestne namakajošo v seši na Korše pod badestellen.brandenburg.de. Korta se pšavit vonie aktualizirujo. Oficiálne, ven se kupaš, smijome se vod přezvíčigo, ale vedro zaušem tomu nepřepšosujo, myslím se.
0: Jadro.
1: Žinca je obrocone a přece zase možno so desčovaš. Na místně sú také nevedra možné. Maximálne temperatúry pla 12 do 14 stopňov. Víče pokážu se vedro také meniate a také víče možno kolasovariu ta jedna abo druga chrapka desča trefíš. Pla samstnú temperatúru od 12 do 16 gradu. K oficiálnemu startoju kupaňskej sezóny pětk pokážu se krotko svýco, ale také pětk môžu se desčovaš a maximálne 16 gradu nevábie za zeblekanie.

0: vidi.
1: Ja, tema našej muziky tyženia je vyčejšie žen Nana. Žincejšne spiel je ved pelské kupky a ve jej spiel je Nan. Jadna se o to, kaký vedkaz zavesta je Nan synoju. Je to pak také spiel rozžognovania.

0: Vice stupne stvrt ga njede byš rono nejlepše vedro, gaž njocoša vence kölasovaš, svuchaša lube na naš serski svježinski program. Ale kölasovanje bužo veto naša tema.
1: Napríklad ja som miela redne doživienie, gaž som neži raz jela do Rechartovic s mojim kölasom. To som kšiva vyžeš, kak ta jas ugleda, to je veľgin vesebna. Tam je ta Rechartovická gela, tam je jano malka, krotka z čaška, samo šeško je to kölas osobo tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrze je jano malky flack, že už mežo se sednuš a predne snedaš, tam je bolo šicho.
0: Jo, co my tak gledaš na specetky toho vyčešego svíženia z vida cerkve?
2: Kak dejme sebe to do nebia stupienie predstaviš?
3: Až Jezus nie net tak nekak primitívne do nebia stupil, to sledne, což jo svojim uknikam dal, jo až ven je žognujo. A ako to se stanjo, ven ordujo do nebia zete.
0: Ale to nie šo, bžome z vami v přírože zeznajome gojarske rostline, ako nin to rostu, a co mel přijte gožbeteke z vami tak pšauje, chachaš.
4: Ten Erwin jo bljúval, ja som bljúval, ja mi se duzeca nasral, a to nie i braut šmekovali.
5: Ale při mne sú žajne byli.
4: Jo,
5: Ja som klimparov varil, to je múka s jajami zamiešaná do mlieka varené a ľuč.
0: Jo, za žiči máme neco beže, slovo a veľa veci. Vyčovat na pojadnoga, až to zígar dviju viežova s Grigo Klim přes program.